0: Počúvate Rádio Košice.
1: Mesíc je jak zlatá bula sicilská, stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Jednotke Fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Get fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.